která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Ray Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň s námi, protože na Metropolitě se Zarou čeká pořádná jízda napříč emocemi i beaty.

Tady je tvoje metropole. Představuje se nám Kygo. Norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party.

Olé, tady je tvoje Metropole. Deep Love je DJ a producent, který do elektroniky přináší hluboké beaty a melodičnost, co tě pohltí. Jeho hudba je jako příjemný večer s přáteli, plná dobré nálady a dobré energie. Poslouchat Deep Love znamená užít si taneční zážitek. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropole tě čekají další hvězdné příběhy.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byly 3 hodiny.

0: Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z rapové scény.
1: Metropole.
0: Česká republika. Best info nejen z rapové scény. Jedině na rádiu Metropole.
1: Metropole.
0: Rádio Metropole.
1: Metropole.

Malé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

Tady je tvoje metropole. Deep Love je DJ a producent, který do elektroniky přináší hluboké beaty a melodičnost, co tě pohltí. Jeho hudba je jako příjemný večer s přáteli, plná dobré nálady a dobré energie. Poslouchat Deep Love znamená užít si taneční zážitek. Tak zůstaň naladěnej, protože

Tady je tvoje metropole. A teď tu máme britskou kapelu Nothing But Thieves, která kombinuje rockovou energii s melodičností, co tě nenechá chladný. Jejich hudba je jako výbuch emocí, který tě chytí a nepustí. Tahle parta má styl, co je současně syrový i promyšlený, takže si přijde na své každý, kdo miluje opravdový zvuk a silné texty. Neodcházej, protože na Metropoli ti přineseme víc.

Tady je tvoje metropole. Junior Byron je kanadský hudebník, který do taneční scény přináší svěží rytmy a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako výlet na slunečný ostrov. Plná energie a dobré nálady. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli máme další skvělé

0: Vlka. To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: A je tu zase pondělí, začíná další srpnový týden. Co vidíte, když se v noci podíváte na nebe? Tmu, pár vzdálených světýlek, hvězdy, měsíc a co vidí náš rádiový astrolog Tonda Baudyš, ahoj.
2: A Lukáši, zdravím tebe, posluchače. Ten týden má velkou sílu v myšlenkách a v racionalitě. Je Merkur na nebi v trigonu na Saturnu. Ten týden začíná hodně hezky citově, vztahově. Směrem k víkendu se to potom může naopak zase jako komplikovat, nějaké odloučení nebo nějaký sentiment, nějaké smutky, nedorozumění. S tím je záhodno zacházet opatrně.
1: Na začátku tohoto týdne city, vztahy, láska a s blížícím se víkendem musíme být k našim láskám, partnerům loajální a tolerantní. Dobře, je na tomto týdnu něco kritického?
2: Ale to, co mi na tom týdnu připadá být kritický, se děje hned počátkem, v pondělí, v úterý. Je to určitá tendence selhat. Jo, jakože se člověk buď nerozhejbe, nebo neudělá to, co má, nebo že se mu nechce, nebo neschopnost, nebo to teda si hrozí všem, jo, ale zase, když o tom víš, tak si navolíš ten poměr, jak moc s tím chceš bojovat, nebo to necháš, jak se to nějak vyvrbí a zabereš potom, až to pomine, jo, dá se s tím lecos.
1: Řekneme si, že tento týden zvládneme všechno. A když se nám náhodou něco nepodaří, no co, se věce nezboří. Domluveno? Astrolog Antonín Baudyš každé pondělí výhradně na našem rádiu. Děkujeme za tvou přízeň.
2: Zdravím tebe, posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.
0: Letní vibe Rádia Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synth pop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do srdce.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
3: Olé. Tady je tvoje Metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hity.

0: pracovní den.
1: Berani, domov je místo, kam se vždycky rádi vracíte. Býci, i kdyby vás někdo provokoval, zůstaňte nad věcí. Blíženci, možná makáte méně než jindy. No a co? Raci, pokud jde o vztahy, nespoléhejte na náhody. Lvi, buďte akční, dnešek přeje odvážným krokům. Pany, bavte se víc o tom, co je pro vás důležité. Váhy, neschovávejte se, ukažte, co umíte. Štíři, pokud možno, vyhýbejte se stresu. Střelci, nenechte nervozitu mluvit za vás. Kozorozi, objeví se člověk, kterého budete chtít lépe poznat. Vodnáři, každou šanci využijte ve svůj prospěch. A co my ryby? Krom toho, že máme ty nejlepší argumenty, máme navíc taky intuici a poměrně dost času.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Rádio Metropole.

0: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
2: Tvoje ráno.
6: Tvoje rádio.
2: Rádio Metropol.

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Ajmanbek je kazašský DJ a producent, který se proslavil remixem, který rozvolnil taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese svěží zvuk a chytlavé beaty. Ajmanbek umí vytvořit groove, který tě nenechá v klidu. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

Tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě

0: tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
1: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě, Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
2: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.
6: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti

píčka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech.

Tady je tvoje Metropole. Dneska je to o chytlavosti, energii a pořádných refrénech. Přichází Jonas Blue, britský DJ a producent, který ví, jak udělat hit. Jeho tracky jsou jako žvíkačka. Drží se ti v hlavě a nechce pustit. Jonas je jako kámoš, co má vždycky playlist na road trip a nikdy nesklame. Jeho styl kombinuje tropické tóny, taneční rytmy a popové melodie. Prostě hitmaker tělem i duší. Zůstaň s námi, protože na Metropoli teď padá jeden banger za druhým.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Velkou novinku budou mít děti v mateřské škole Holečkova v Olomouci. Město chystá od konce září proměnu zahrady této školky. Prostor poslouží školce i družině. V první etapě tu vznikne například altán pro výuku pod širým nebem. Nová zahrada mateřské školy Holečkova v Olomouci do budoucna přinese dětem naučné tabule, hmyzí domeček, pocitový chodník i vlastní pěstitelské záhony. V navazující druhé etapě pak vznikne opičí dráha pro sportovní vyžití. V Prostějově proběhla světová předpremiéra nového českého filmu Osamělý vlk, který vypráví příběh legendárního stíhače Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka na ní prozradil, že zhruba 15 minut z celkové stopáže tvoří vzácné archivní záběry z celého světa. Původně totiž mělo jít o dokument, ale kvůli nedostatku historických materiálů tvůrci nakonec zvolili tuto unikátní kombinaci s hraným filmem. Obnovou prochází sídliště Severovýchod v Zábřeze. Začala tu druhá etapa revitalizace. Stavební práce potrvají do konce roku a přinesou úpravu parkování, modernizaci cest i výměnu veřejného osvětlení.
0: Sport.
3: Fotbalisté Zlína se dál trápí a v první lize zůstávají jako úplně jediní bez bodu. V pátém kole totiž podlehli na domácím hřišti Liberci 0-1. O vítězství hostů rozhodl v 64. minutě střídající Lukáš Mašek.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno až polojasno. V Jeseníkách se nám mohou stáhnout mraky až na oblačno. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 20 až 24 stupňům. Foukat nám bude jen slabý větřík. Úterý pak slibuje zpočátku jasno, během dne pak začne přibývat oblačnost. Rtuť teploměru by měla vystoupat k 23 až 27 stupňům. V pondělí i úterý čekáme biozátěž na prvním, tedy nejlepším stupni. Dýchat by se nám tedy mělo krásně.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: jsou kapely, které hrají. A pak je Pražský výběr.
1: Legenda, která psala historii české rockové scény.
0: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
1: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
0: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
1: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v Olomouckém S-klubu.
0: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
3: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Metro Retro. Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Prázdniny se blíží do finále a na našem rádiu se díváme do hvězd s astrologem Tondou Baudyšem. Tondo, ahoj, jaký bude poslední celý prázdninový týden?
2: Ahoj, Lukáši, zdravím tebe i posluchače. No tak on ten konec prázdnin, tam už slunce se nasouvá do znamení Panny a to je předzvěst pracovních záležitostí i určitý organizační chaos s tím související, který je vidět zejména pátek a v sobotu, kdy Merkur a slunce vytváří kvadrát na Uran, jo, tam lidé něco doma jako předělávají nebo nějaký velmi organizačně komplikovaný cesty se můžou lidem dít a i takový ty renonci jako ty tahy z jižní Evropy uspaný nebo na letištích trochu chaos, jo, to je tu velice jako předvídatelný.
1: Dobře, počítáme s tím, že plno lidí se bude samozřejmě vracet z dovolené, to je pro konec srpna tak nějak typické, očekávané, ale já na tobě vidím, že ty nám ještě něco chceš říct.
2: No hele, nerad přiznávám, že zejména pátek a sobota mi připadají být nervově hodně jako zranitelný, přetížený. Střečkovat netrpělivost, nevhodná slova, lidi podrážděný z toho, že končí léto, zase do práce, děti chaos, jo, takže ten, kdo si uchová tu nervovou rovnováhu tenhle víkend, tak je z mého hlediska vítěz.
1: Léto pomalu končí, ale podráždění být v žádném případě nemusíme. Návraty z dovolené i přípravy do školy zvládneme spolu, v pohodě, věřte mi. Jsme s vámi a taky s Antonínem Baudyšem, náš rádiový astrolog. U nás mluví každé pondělí.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Ráno, první doušek, ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
8: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
9: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
10: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
11: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
9: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
10: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
13: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Vyhrajte s extrarentou Olvin Zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
3: Posloucháš?
0: Radio Metro.

0: se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš. Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing, když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Neseme vám zprávy. Dnes je pondělí, 24. srpna. Pochodová a populární hudba rozezní Centrum Olomouce. Ve čtvrtek tu začne Mezinárodní festival vojenských hudeb. Přinese 3 dny hudebního programu. Na náměstí se představí orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska nebo Bulharska.
1: Prostějovsko aktuálně.
3: Tragická nehoda na čtyřkolce na Prostějovsku. 42-letý řidič u Suchdolu na lesní cestě nezvládl zatáčku, narazil do stromu a s převráceným strojem spadl do potoka. Oznámení o nálezu těla policie přijala v sobotu. Z vody můžeme cítit plyn, a to u velké, u hranic. Dnes tu začne 5denní vypouštění vody z plynovodu po inspekci zařízení GasNet. I když bude voda cítit plynem, je nezávadná a neohrozí říční život, píše o tom web Hranic. Návrat EET se blíží. Podle průzkumu Global Payments o jejím spuštění od začátku příštího roku ví 9 z 10 českých podnikatelů. V průzkumu taky třetina podnikatelů uvedla, že nemá o změně dost informací. Technické přípravy na EET už začaly. Finanční správa už zpřístupnila vývojařům testovací prostředí. Elektronická evidence tržeb má narovnat podnikatelské prostředí a usnadnit každodenní provoz podniků, píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
3: České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně utrpěly ve skupině B první porážku. Padly s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3 na sety. V tabulce klesly na druhé místo za Srbsko.
4: Samozřejmě jsme věděli, že Srbky jsou strašně silný tým a chtěli jsme s nima poměřit síly a ukázat to nejlepší, co umíme. Myslím si, že první na začátku se nám to hodně povedlo. Třetí set byl taky v naší režii. Bohužel to nedokážeme vydržet zatím dostatečně dlouho na to, aby se s nima mohli držet krok třeba do pátého setu.
3: Komentovala zápas univerzálka Monika Brancuská.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Zajímá vás počasí na celý pracovní týden? Pak ze Selte Radio víme, jak bude. Dnes jasno anebo polojasno 22 až 24 stupňů. Zítra i ve středu oblačno anebo polojasno 22 až 26. Ve čtvrtek jasno nebo polojasno 28 stupňů. V pátek to vypadá na vysokou oblačnost a 29 stupňů Celsia.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Rádio Metropole. Za volantem.
5: Blesková doprava z Olomouce, také z Boskovicka anebo z Prostějova. Víme, jak se jezdí tady i v pondělí ráno. V Olomouci máme pořád mírně omezený provoz na Pražské ulici na výjezdu na Mohelnici. Křižovatka s Arenburgovkou má být oficiálně hotová za necelé 3 týdny 10. září. Ranní policejní hlídky se teď na bezpečný provoz zaměřují na příjezdu od Boskovic do Mladkova, také na kraji Prostějova za Zimákem na Kostelecké ulici a hlídají i na 264. kilometru D1 u Hulína ve směru na Brno. V pondělí spolu a v pohodě vyhneme se pokutě i nehodě.

0: den.
1: Berani, domov je místo, kam se vždycky rádi vracíte. Býci, i kdyby vás někdo provokoval, zůstaňte nad věcí. Blíženci, možná makáte méně než jindy. No a co? Radci, pokud jde o vztahy, nespoléhejte na náhody. Lvi, buďte akční, dnešek přeje odvážným krokům. Pany, bavte se víc o tom, co je pro vás důležité. Váhy, neschovávejte se, ukažte, co umíte. Štíři, pokud možno, vyhýbejte se stresu. Střelci, nenechte nervozitu mluvit za vás. Kozorozi, objeví se člověk, kterého budete chtít lépe poznat. Vodnáři, každou šanci využijte ve svůj prospěch. A co mi ryby? Krom toho, že máme ty nejlepší argumenty, máme navíc taky intuici a poměrně dost času.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
4: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
3: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
4: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
3: Tak jdeme.
4: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
7: To snad ne, já se na to vys***l. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky.cz.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
13: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli. Z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
0: Radio Metropole, podporujem domácí muziku.

0: Rádio Metropole a nejlepší letní info.
1: K létu patří koupání, cestování, opalování, grilování a bohužel také komáři. Jednoho hanáckého komára jsme teď pozvali k mikrofonu. Říkejme mu třeba Píchal, jo? Dobře. Píchale, jak se máš?
2: Nazdar, hanáci, no, lítám od rybníka k rybníku, práce nad hlavu.
1: Jasně, rozumíme. Existuje vůně, kterou fakt nesnášíte?
2: Jasné, s klukama moc nemusíme citronelu, levanduli, eukalyptus a třeba z máty se nám úplně krotí sosáky.
1: Aha, tak když se tímhle my lidi navoníme, máme vyhráno a dáte nám pokoj?
2: No, hele, to bych zase nepřeháněl, to bych neřekl. Některé moje slabší komáří kolegy tyhle ty vůně možná můžou odradit, ale my, zkušení komáří harcovníci, my máme furt největší respekt z těch vašich normálních kvalitních repelentů.
1: To je dobré vědět. Píchale, děkujeme za rozhovor a my všichni tady ve studiu ti tleskáme za tvou odvahu. Píchale?
0: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
5: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Taneční rádio z Olomouce.
11: Taneční rádio z Olomouce.
10: Rádio Metropol.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Je pondělí 24. srpna. Chlapec jde k soudu kvůli vraždě. Před Olomouckým krajským soudem dnes stane mladistvý, obžalovaný z brutální vraždy 57-letého muže z ubytovny v Zábřeze. Svou oběť si loni v říjnu vybral náhodně, aby si vybil vztek. Rozdupal muže hlavu. Kvůli věku chlapci za čin hrozí maximálně 10 let vězení. Pokud prohlásí vinu, vynese soudce rozsudek ještě během dne. Samotné jednání je neveřejné. Veřejné bude až závěrečné vyhlášení rozsudku.
1: Zábřeh aktuálně.
3: Dlouhé roky chátrající rozestavěná Kafkova vila v centru Zábřeha se může dočkat dokončení. Noví majitelé řeší nutnou administrativu z úřady a mají vůli dům co nejdřív zprovoznit a zlepšit tak lokalitu, píše o tom Deník. To je překvapení. V Městském muzeu v České Třebové objevili vzácnou 400 let starou sošku Jezulátka ze slonoviny. Zapomenuté dílo, které zřejmě pochází ze stejné dílny jako slavné salzburské Jezulátko, můžeme nyní spatřit v kostele svatého Jakuba.
0: Sport.
3: Třetí výhra v řadě a aktuálně třetí místo v tabulce první fotbalové ligy. To je výkon Sigmy Olomouc po uplynulém víkendu. Hanáci po výhře nad Brnem a Uherským Hradištěm doma přemohli Pardubice 3-1.
4: Nakonec i zklamání z toho inkasovaného gólu, že to neskončilo 3-0 jednoznačně, ale my jsme si jednoznačně šli za třema bodama a to se povedlo a je jedno jakou cestou, když to řeknu blbě a jak říkám, šli jsme si za třema bodama, to byl jediný náš cíl.
3: Řekl střelec prvního gólu olomoucký Dominik Janošek.
5: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Počasí na tento pracovní týden nemusíte složitě luštit v mobilních aplikacích. Máte nás? Víme, jak bude. Dnes teploty 22 až 24, jasno a nebo polojasno. Zítra a také ve středu teploty mezi 22 až 26 stupni, oblačno nebo polojasno.

0: pozor kousek za Sobotínem u Rudoltic. Šťastnou cestu a příjemné ráno bez nehod.
1: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: Metropole právě dnes.
1: Nový týden, pondělí 24. srpna, přesně za 4 měsíce je tu Ježíšek, kdyby náhodou. A svátek slaví každý Bartoloměj, vše nejlepší. A kdo spoukává svíčky na narozeninovém dortu? Moderátor Jan Rosák, kterého známe mimo jiné z legendárního pořadu Riskuj.
2: Příjemné soutěžní odpoledne, dámy a pánové, vám všem příznivcům zdravě přiměřeného riskování.
1: Také francouzský hudebník Jean-Michel Jarre a herec Steve Guttenberg z komediální série Policejní akademie.
3: Vaše jméno, kadete?
4: Thompsonová, pane.
3: Bydlíte blízko?
4: Ne, pane.
3: Vaše telefonní číslo?
5: Jméno.
3: Mahony, pane.
5: Hned se zařaď, Mahony.
1: A slaví také Ron Weasley, tedy herec Rupert Grint, nejlepší kámoš Harryho Pottera.
6: Já se jmenuji Ron. Ron Weasley.
1: Dnešek je i národním dnem vaflí. Dáte si? 24. srpen plný chutí přeje vaše věrné Moravské rádio.
0: Metropole právě dnes.
7: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
8: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
12: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
11: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
12: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
13: Nová sezóna.

0: platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
0: Rádio

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Prázdniny se blíží do finále a na našem rádiu se díváme do hvězd s astrologem Tondou Baudyšem. Tondo, ahoj, jaký bude poslední celý prázdninový týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. No tak on ten konec prázdnin, tam už slunce se nasouvá do znamení Panny a to je předzvěst pracovních záležitostí i určitý organizační chaos s tím související, který je vidět zejména pátek a v sobotu, kdy Merkur a slunce vytváří kvadrát na Uran, jo, tam lidé něco doma jako předělávají nebo nějaký velmi organizačně komplikovaný cesty se můžou lidem dít a i takový ty renonci, jako ty tahy z jižní Evropy uspaný nebo na letištích trochu chaos. Jo, to je tu velice jako předvídatelný.
1: Dobře, počítáme s tím, že plno lidí se bude samozřejmě vracet z dovolené, to je pro konec srpna tak nějak typické, očekávané, ale já na tobě vidím, že ty nám ještě něco chceš říct.
2: No hele, nerad přiznávám, že zejména pátek a sobota mi připadají být nervově hodně jako zranitelný, přetížený. Střečkovat, netrpělivost, nevhodná slova, lidi podrážděný z toho, že končí léto, zase do práce, děti chaos, jo, takže ten, kdo si uchová tu nervovou rovnováhu tenhle víkend, tak je z mého hlediska vítěz.
1: Léto pomalu končí, ale podráždění být v žádném případě nemusíme. Návraty z dovolené i přípravy do školy zvládneme spolu, v pohodě, věřte mi. Jsme s vámi a taky s Antonínem Baudyšem, náš rádiový astrolog, u nás mluví každé pondělí.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Velké rozloučení s prázdninami chystá na zítra město Olomouc. Na Horním náměstí nás bude čekat odpoledne plné soutěží, atrakcí a akčních ukázek práce hasičů i policistů. Pro děti tu bude velký zábavný program. Možná by se vám hodil divadelní kostým. Moravské divadlo Olomouc poprvé v historii rozprodá své nepotřebné kostýmy. Pro zájemce připravilo zhruba 4,5 tisíce kusů oděvů. Výprodej je v plánu tento čtvrtek a pátek ve skladu v Holické ulici. Nový most nám vzniká na třídě 1. máje v Hranicích. Práce jdou podle plánu. V současné době probíhá armování a betonáž u obou opěr mostu. Pokud vše půjde jak má, tak se most otevře pro dopravu 17. prosince. Co nás baví ve volném čase? Je to turistika. Té se věnuje polovina lidí v České republice. Výzkum Generali navíc zjistil, že 2 z 5 lidí dokonce vyráží na výlety několikrát do měsíce. Lákají nás hlavně památky a příroda.
0: Sport.
3: Elitní česká sprinterka Lou Manuel zazářila na atletickém mítinku Diamantové ligy v Polsku. Vyhrála závod na 300 metrů časem 35 sekund 76 setin a vytvořila nový český rekord. A jako první česká atletka zaběhla 300 pod 36 vteřin.
0: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Radio Metropole. To na sebe.
0: Zajímá vás počasí na celý pracovní týden? Pak ze Selte Radio víme, jak bude. Dnes jasno anebo polojasno 22 až 24 stupňů. Zítra i ve středu oblačno anebo polojasno 22 až 26. Ve čtvrtek jasno nebo polojasno 28 stupňů. V pátek to vypadá na vysokou oblačnost a 29 stupňů Celsia.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Radio Metropole. Za volantem.
0: Policie u Olomouce, také u Černé hory a ve Vyškově bouračka. Víme, jak se jezdí tady. Policie pomáhá a chrání na 290. kilometru dálnice z Lipníku na Olomouc u Velkého újezdu, také na 253. kilometru dálnice mezi Mohelnicí a Olomoucí u Unčovic, nebo mezi Černou horou a Žernovníkem. A pozor na bouračku ve Vyškově, ulice Brněnská naproti základní škole jsou v sobě 2 osobáky. V pondělí spolu a v pohodě vyhneme se pokutě i nehodě.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z rapové scény.
1: Metropole.
0: Česká republika. Best info nejen z rapové scény. Jedině na rádiu Metropole.
1: Metropole. Rádio Metropole.
0: Tvoje dopoledne.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
2: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
6: Aktuální zpráva. Hazardních her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
9: Tohle je
10: Radio Metropole.

0: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
6: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
7: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
8: Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u dalších zpráv. Jdeme do našeho regionu. Studentské bydlení v Olomouci je stále nákladnější. Nabídky nájmů v nových bytech v Olomouci jsou až o 13% dražší než na začátku prázdnin. Je to největší skok mezi tuzemskými univerzitními městy. Jednolůžkový pokoj vyjde i na 9 000 měsíčně, píše Deník.
0: Prostějov aktuálně.
2: Basket si budeme moci zahrát na ulici v Prostějově. Na okružní ulici brzy vyroste nové streetballové hřiště. Je jedním z projektů, které si vybrali sami Prostějované v rámci participativního rozpočtu. Podrobnosti má web report.cz.
0: Kroměříž aktuálně.
2: Nový zvuk nám vylepší filmový zážitek v kině Nad sklepí v Kroměříži. Město tu nechá vyměnit více než 20 let staré ozvučení. Kino je kvůli tomu ode dneška do 10. září mimo provoz. Promítat se má zase od 11. září.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Stát si chce opět půjčit od lidí. Od dneška si znovu můžeme objednat státní dluhopisy. Druhá emise dluhopisů je k dispozici přes elektronický majetkový účet nebo na pobočkách ČSOB. Objednávky lze provést do 4. října. Tříměsíční dluhopis nabízí ministerstvo financí s úrokovou sazbou 3,75% ročně. Píší o tom novinky.cz.
1: Sport.
2: Světová tour stolního tenisu se přesouvá do Olomouce. Ode dneška do pátku můžeme v Omega centru sportu a zdraví sledovat přední světové stolní tenisty a tenistky na turnaji Feeder Olomouc. Dneškem začínají kvalifikační kola. V pozici nasazené jedničky v hlavní soutěži uvidíme 48. hráče světového žebříčku Lubomíra Jančaříka.
1: Radio Metropole. To na sebe.
3: Počasí na tento pracovní týden nemusíte složitě luštit v mobilních aplikacích. Máte nás? Víme, jak bude. Dnes teploty 22 až 24, jasno a nebo polojasno. Zítra a také ve středu teploty mezi 22 až 26 stupni, oblačno nebo polojasno. Ve čtvrtek to vypadá na jasno a nebo polojasno, 28 stupňů. V pátek předběžně vysoká oblačnost, teploty kolem 29 stupňů.
1: Radio Metropole za volantem.
3: Přes repráky zdravíme také do vašeho auta. Víme, jak se jezdí tady. Tady je blesková doprava z Olomouce, z Valmezu a nebo z Prostějova. Dopolední policejní kontroly v Olomouci na Hamerské u masokombinátu, další hlídky ve Valmezu u parku Abácie nebo v Prostějově na Konečné u Teska. A nedaleko Olomouce pozor na bouračku v Hinkově naproti hospody. Jedeme s vámi a přejeme pohodové pondělní dopoledne.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená z

0: chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Premiér Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
7: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
6: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
7: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
6: Tak jdeme.
7: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.

0: vyrazit.
1: Všichni lidé v našem rádiu, kolegové z obchodního, účetní, technici, reportéři, naše dopravní centrála, vedení a samozřejmě i my, lidé sedící za mikrofonem, vám přejeme skvostný začátek nového týdne. Je pondělí 24. Co podnikat v dalších dnech? V Olomouci nás čeká ještě jeden promenádní koncert ve Smetanových sadech. Závěrečná hudební neděle. 30. srpna letošní program zakončí Moravské divadlo Olomouc v Altánku ve Smetanových sadech od 17 hodin. Od 27. do 30. tedy od čtvrtka do neděle se těšíme na Mohelnický Folkfest. Festival odstartuje trojkoncertem na nádvoří hradu Bouzov. Hlavní program pokračuje v areálu městských sadů v Mohelnici a také v přilehlém autokempu. Na dvou scénách od čtvrtka do neděle na Mohelnickém Folkfestu vystoupí přes 40 kapel a také interpretů. A ve Velké Bystřici bude už zítra, tedy v úterý 25. divadlo Mystery detektivní komedie Duchem proti své vůli v amfiteátru ve Velké Bystřici od 19 hodin.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V.cz.
8: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
9: Skali, dobrý den.
10: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
9: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
10: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
9: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
10: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
11: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
12: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
11: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
12: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
11: Vstupenky na smsticket.cz.
12: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
0: Rádio Metropole a dopolední chill.

co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie. Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Jsou tu zprávy. Požár na Poděbradech u Olomouce, v neděli tu vzplály keře u jezer, plameny zasáhly plochu 5 na 5 metrů. Ještě před příjezdem hasičů požár stačili uhasit vodou lidé, kteří se rekreovali u jezer. Příčina požáru zatím není známa, píše o tom report.cz. Z vody můžeme cítit plyn, a to u velké, u hranic. Dnes tu začne pětidenní vypouštění vody z plynovodu po inspekci zařízení GasNet. I když bude voda cítit plynem, je nezávadná a neohrozí říční život, píše o tom web Hranic. Návrat EET se blíží. Podle průzkumu Global Payments o jejím spuštění od začátku příštího roku ví 9 z 10 českých podnikatelů. V průzkumu taky třetina podnikatelů uvedla, že nemá o změně dost informací. Technické přípravy na EET už začaly. Finanční správa už zpřístupnila vývojařům testovací prostředí. Elektronická evidence tržeb má narovnat podnikatelské prostředí a usnadnit každodenní provoz podniků, píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
3: Startuje kvalifikace na poslední tenisový Grand Slam sezóny US Open. Do akce jde dnes přední hráč prostějovského klubu Dalibor Svrčina. O postup v kvalifikaci se střetne po 10:30 večer s Brazilcem Rodriguezem Alvesem.
1: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude, na Moravě dál, vesměs polojasno a k tomu dneska odpoledne kolem 22 stupňů. V úterý a ve středu už by to mělo být letních 25 a ve čtvrtek dokonce 30. Ovšem pozor, ještě zítra nás čeká chladnější ráno jako dnes, ale buďme rádi za nějakých 10 až 13 stupňů. V kotlinách na Šumavě totiž teď po ránu bývá jenom nula.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že větší nehoda se řeší v Olmouci na Horním Lánu u OC Hana, jinak policejní hlídku nám hlásíte na Velkomoravské, jak je křižovatka s Rooseveltovou, anebo taky v Horici, na Hamerské ulici. Hlídka taky na dálnici D35 Olmouc.

0: Tak je tady pondělí a s rádiem Metropole jsme i po víkendu veselí a taky víme, kde se skvěle nabaštíme. Jasně, jako vždycky touhle dobou jsou tu naše polední meníčka z Olomouce, takže jdeme na to. Zapékané těstoviny s dýňovou omáčkou nebo pečená řecká zelenina s fetou, to si dneska dáme v restauraci Koza zůstala celá, pené s boloňským ragu, holandský řízek s kaší nebo mořský vlk s lilkovým kaviárem. Tak to nás čeká v restauraci Lobster na Šantovce, čočka na kyselo s grilovanou klobáskou, kuřecí kung pao nebo smažená gouda dneska v Michalském výpadu a jsou tu také boloňské špagety nebo kuřecí cordon bleu v baseball pubu na Lascích. A taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza, je to třeba krutý steak se zelenými fazolkami nebo kuřecí směs marengo. Jinak další polední menu určitě najdeš na semzolomouce.cz, tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie tady u nás na Rádiu Metropole.
1: Meníčka v Metropoli.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Nová sezóna

0: CCC.
1: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
7: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
8: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky. Metropole.

0: létu patří koupání, cestování, opalování, grilování a bohužel také komáři. Jednoho hanáckého komára jsme teď pozvali k mikrofonu. Říkejme mu třeba Píchal, jo? Dobře, Píchale, jak se máš?
1: Nazdar Hanáci, no, lítám od rybníka k rybníku, práce nad hlavu.
0: Jasně, rozumíme. Existuje vůně, kterou fakt nesnášíte?
1: Jasné, s klukama moc nemusíme citronelu, levanduli, eukalyptus a třeba zmáty se nám úplně kroutí sosáky.
0: Aha, tak když se tímhle my lidi navoníme, máme vyhráno a dáte nám pokoj?
1: No, hele, to bych zase nepřeháněl, to bych neřekl. Některé moje slabší komáří kolegy tyhle ty vůně možná můžou odradit, ale my, zkušení komáří harcovníci, my máme furt největší respekt z těch vašich normálních kvalitních repelentů.
0: To je dobré vědět. Píchale, děkujeme za rozhovor a my všichni tady ve studiu ti tleskáme za tvou odvahu. Píchale?
2: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
3: Rádio Metropole!
4: Metropole!

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás připravené další informace, pojďte si je poslechnout. Už budeme moci zase obdivovat sloup nejsvětější trojice v centru Olomouce. Oprava této památky UNESCO je skoro hotová. Dnes se začíná sundávat lešení okolo sloupu. Velká oprava této památky UNESCO už bude brzy hotová. Dnes se začíná sundávat lešení okolo sloupu, informuje o tom na sociálních sítích olomoucký náměstek Miloš Tichý. Technici uklidili trosky zřícené 30-metrové větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku a kovové části odvezli k recyklaci. Příčiny čtvrtečního pádu 31 let starého stroje dál prověřuje policie. Kvůli této události žádá Podštátská radnice kontrolu větrníků v okolí. Téma dále sledujeme.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: Případ schozené kazatelny řeší od víkendu policie na Mohelnicku. Ve studené loučce zatím neznámý vandal převrátil myslivecký posed v přírodě. Co se stalo?
5: Neznámý vandal zpátku na sobotu odstranil betonové podložky pod kovovou podstavou mysliveckého zařízení kazatelny a poté ji za použití síly převrhl na zem. Pádem došlo k poškození dřevěné nástavby. Tímto jednáním způsobil škodu odhadem za 35 tisíc korun. Danou událost prověřujeme pro trestný čin poškození cizí věci.
3: Říká k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Soju můžeme stále častěji zahlédnout na polích v Česku. Letos je zemědělci zasadili na rekordní ploše přes 34 tisíc hektarů. Dobře snáší teplé počasí a slouží jako kvalitní krmivo i surovina pro průmysl. Soja bojuje o zájem s řepkou. Zatímco zájem o soju roste, plocha osetá žlutou řepkou meziročně klesla o 29 tisíc hektarů. Sice řepku zcela nenahradí, ale její podíl na polích se bude kvůli změně klimatu zvyšovat, píše o tom ČTK.
0: Sport.
3: Své nové žebříčkové maximum má tenistka přerovského klubu Linda Nosková. Ve světovém žebříčku nově vyskočila na 6. místo. Vítězka letošního Wimbledonu je nyní o jednu pozici v žebříčku nad olomouckou rodačkou Karolínou Muchovou.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Víme, jak bude, víme, jaké má být počasí v posledním srpnovém týdnu. Dneska konkrétně zhruba 22 stupňů a pak budou teploty ještě letní až tropické. V úterý a ve středu 25, ve čtvrtek a v pátek dokonce 30. A k tomu nás denně čeká 12 hodin slunečního svitu.
1: Rádio Metropole za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na ulici Švajcerova, kousek od křižovatky s Velkomoravskou, taky na Masarykově třídě a nebo v Mariánském údolí na Olomoucké. Máme hlášenou i nehodu na dálnici D35 Rybník Olomouc před exitem Přáslavice u Kocourovce a bouráme také v Prostějově na Říční a nebo v Přerově na Ztracené. Tak hlavně šťastnou cestu.
7: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jupi, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
2: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme!
2: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
9: Profesore, zas ten váš Olprán.
10: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
9: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
10: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.

0: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
3: Radio Metropole.
4: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Nový týden, pondělí 24. srpna, přesně za 4 měsíce je tu Ježíšek, kdyby náhodou. A svátek slaví každý Bartoloměj.
2: Ve svý bublině si budu dělat, co chci.
1: A kdo spoukává svíčky na narozeninovém dortu? Moderátor Jan Rosák, kterého známe mimo jiné z legendárního pořadu Riskuj.
3: Příjemné soutěžní odpoledne, dámy a pánové, vám všem příznivcům zdravě přiměřeného riskování.
1: Také francouzský hudebník Jean-Michel Jarre a herec Steve Guttenberg z komediální série Policejní akademie.
4: Vaše jméno, kadete?
5: Thompsonová, pane.
4: Bydlíte blízko?
5: Ne, pane.
4: Vaše telefonní číslo?
6: Jméno.
4: Mahony, pane.
6: Hned se zařaď, Mahony.
2: Pane!
1: A slaví také Ron Weasley, tedy herec Rupert Grint, nejlepší kámoš Harryho Pottera.
7: Já se jmenuji Ron. Ron Weasley.
1: Dnešek je i národním dnem vaflí. Dáte si? 24. srpen plný chutí přeje vaše věrné Moravské rádio.
0: Metropole právě dnes.
8: Rádio Metropole.
0: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
9: Kde stojí kolony?
10: Jaké je počasí na Moravě?
11: A kam zajít na dobrou pizzu?
0: To všechno a mnohem víc u nás.
9: U nás. Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Novou výzdobou nás okouzlí Arionova kašna na Horním náměstí v Olomouci. Floristé z olomouckého výstaviště Flora ji vyzdobili instalací z více než 1000 květů v bílé, růžové a fialové barvě. Jde o každoroční úpravu, píše deník. Mimochodem, když už jsme se zmínili o výstavišti Flora v Olomouci, tak to má před sebou velkou akci. Do Smetanových sadů přijedou 3000 psů, více než 300 plemen 12. a 13. září. To bude výstava psů Flora Canis. Nový most nám vzniká na třídě 1. máje v Hranicích. Práce jde podle plánu. V současné době probíhá armování a betonáž u obou opěr mostu. Pokud vše půjde jak má, tak se most otevře pro dopravu 17. prosince. Snědli byste za hodinu skoro 200 švestkových knedlíků? No, jsou takoví lidé. 193 jich spořádal za hodinu o víkendu při soutěži na vizovickém trnkobraní vítěz Radim Dvořáček z Ostravy.
2: Tady jsem úplně spokojený s tím. Já jsem doufal aspoň 200, ale nevím, nějak to nešlo. Já jsem využil teda, že se mohlo zapít, ale využil jsem to až moc. Myslím, že jsem vypil jak 4 lahve, takže 2 litry vody a to asi byla chyba.
1: Řekl vítězný pojídač švestkových knedlíků z vizovického trnkobraní Radim Dvořáček. Ovšem na svůj vlastní český rekord 228 knedlíků tentokrát nedosáhl. Sport. Dvě výhry a jednu porážku má zatím na kontě v domácím mistrovství Evropy tým českých volejbalistek. Ve skupině B jsou aktuálně na druhé příčce za Srbkami a v úterý od 19 hodin je čeká čtvrtý zápas. Naše volejbalistky vyzvou Ukrajinu. Přineseme vám výsledek.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dál většinou slunečno a teplotní maxima kolem 22 stupňů. Pokud jde o alergeny, tak aktuálně se snižuje množství pilu trávy, naopak přibývá pilu ambrozie. Jinak v noci na zítřek může místy pršet, ale přes den bude stále vesměs polojasno. A to minimálně do čtvrtka, kdy se navíc i oteplí, protože by mělo být 25 až 30 stupňů.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídky hlásíte v Olomouci, například na Kosmonautů, taky kousek od hraniční na Čajkovského a nebo v Nedvězí na ulici Štúrova. Hlídka je i v Topolanech na křižovatce Bílkova u svatého Jana, na D1 na exitu Kroměříž východ a nebo na Zábřežsku v Leštině na 7. května. Tak šťastnou cestu a hlavně ať je to bez nehod a bez pokut.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
1: Černáno přišlo. Zubata. Černáno přišla.
0: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě. A to myslíme doslova.

0: ale poctivý rokový nářez. Pražákům je hej, když míří do Olomouce.
1: Pražákům těm je tu hej, nikam nezapoutej.
0: Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S-Klub Olomouc.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, pobaví nás nejvíce.
8: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
9: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
10: Radio Metropole.
11: Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Prázdniny se blíží do finále a na našem rádiu se díváme do hvězd s astrologem Tondou Baudyšem. Tondo, ahoj, jaký bude poslední celý prázdninový týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. No tak on ten konec prázdnin, tam už slunce se nasouvá do znamení Panny a to je předzvěst pracovních záležitostí i určitý organizační chaos s tím související, který je vidět zejména pátek a v sobotu, kdy Merkur a slunce vytváří kvadrát na Uran, jo, tam lidé něco doma jako předělávají nebo nějaký velmi organizačně komplikovaný cesty se můžou lidem dít a i takový ty renonci, jako ty tahy z jižní Evropy ucpaný nebo na letištích trochu chaos, jo, to je tu velice jako předvídatelný.
1: Dobře, počítáme s tím, že plno lidí se bude samozřejmě vracet z dovolené, to je pro konec srpna tak nějak typické, očekávané, ale já na tobě vidím, že ty nám ještě něco chceš říct.
2: No hele, nerad přiznávám, že zejména pátek a sobota mi připadají být nervově hodně jako zranitelný, přetížený. Střečkovat, netrpělivost, nevhodná slova, lidi podráždění z toho, že končí léto, zase do práce, děti chaos, jo, takže ten, kdo si uchová tu nervovou rovnováhu tenhle víkend, tak je z mého hlediska vítěz.
1: Léto pomalu končí, ale podráždění být v žádném případě nemusíme. Návraty z dovolené i přípravy do školy zvládneme spolu v pohodě, věřte mi. Jsme s vámi a taky s Antonínem Baudyšem, náš rádiový astrolog, u nás mluví každé pondělí.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Skali, dobrý den.
5: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě, Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
9: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Nová sezóna.

0: platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Rádio Metropole.
0: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM. I've learned to embrace the dark and now every

0: Hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv.
4: Jdeme do našeho regionu. Studentské bydlení v Olomouci je stále nákladnější. Nabídky nájmů v nových bytech v Olomouci jsou až o 13% dražší než na začátku prázdnin. Je to největší skok mezi tuzemskými univerzitními městy. Jednolůžkový pokoj vyjde i na 9 000 měsíčně, píše Deník.
0: Prostějov aktuálně.
4: Basket si budeme moci zahrát na ulici v Prostějově. Na okružní ulici brzy vyroste nové streetballové hřiště. Je jedním z projektů, které si vybrali sami Prostějované v rámci participativního rozpočtu. Podrobnosti má webreport.cz.
0: Kroměříž aktuálně.
4: Nový zvuk nám vylepší filmový zážitek v kině Nad Sklepí v Kroměříži. Město tu nechá vyměnit více než 20 let staré ozvučení. Kino je kvůli tomu ode dneška do 10. září mimo provoz. Promítat se má zase od 11. září.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Stát si chce opět půjčit od lidí. Ode dneška si znovu můžeme objednat státní dluhopisy. Druhá emise dluhopisů je k dispozici přes elektronický majetkový účet nebo na pobočkách ČSOB. Objednávky lze provést do 4. října. Tříměsíční dluhopis nabízí ministerstvo financí s úrokovou sazbou 3,75% ročně. Píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
4: Světová tour stolního tenisu se přesouvá do Olomouce. Ode dneška do pátku můžeme v Omega Centru sportu a zdraví sledovat přední světové stolní tenisty a tenistky na turnaji Feeder Olomouc. Dneškem začínají kvalifikační kola. V pozici nasazené jedničky v hlavní soutěži uvidíme 48. hráče světového žebříčku Lubomíra Jančaříka.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dál, vesměs polojasno a k tomu dneska odpoledne kolem 22 stupňů. V úterý a ve středu už by to mělo být letních 25 a ve čtvrtek dokonce 30. Ovšem pozor, ještě zítra nás čeká chladnější ráno jako dnes, ale buďme rádi za nějakých 10 až 13 stupňů. V kotlinách na Šumavě totiž teď po ránu bývá jenom nula.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídky máme v Olomouci, na hraniční a také v Pavlovičkách na ulici Divišova nebo na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. A ještě nám píše řidič Miloslav, pozor, dneska odpoledne na Olomoucku v Topolanech u Kostelíku. Je tu prý policejní Kodiak, kontrolují tady doklady a svěží dech. Tak hlavně šťastnou cestu a ať je to bez nehod a bez pokut.
6: Kávou provoněný den vám přeje Revasio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: 1. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
0: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme!
0: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
2: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
4: Je! Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli. Z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Posloucháš?
10: Radio Metro.

0: Kamaráti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Jak zakončit prázdniny v Olomouci? Například ve Smetanových sadech. Tady v sobotu proběhne šantovka Family Day. Víc určitě už teď na olomouc.cz. Velkou slávu chystají o víkendu taky Hustopeče nad Bečvou. Hudba, kultura, historie. Jak píše Report.cz, v rámci hustopečských dnů vystoupí třeba Václav Neut Bárta anebo slovenští Backwards. Máte rádi čísla? Milujete faktury, doklady a potvrzení? Je kalkulačka vaše nejlepší kámoška? Tak to jste náš člověk, protože hledáme účetního nebo účetní. Další informace na radiohana.cz. Tady najdeme taky pozvánku na Tršické hody anebo na Holba Fest. Tak se mrkněte a dál se skvěle bavte.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
5: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
0: Tvoje odpoledne.
8: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.
9: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Siu, australskou zpěvačku, která s tajemnou vizáží a silným hlasem dobývá svět. Její hudba je plná emocí, energie a originality. A to i když se často schovává za parukou. Sia je jako ten kámoš, co toho moc nenamluví, ale když něco řekne, má to sílu. Její styl míchá pop s elektronikou a dramatem a výsledek je vždycky silný zážitek. Ať už potřebuješ hudbu k zamyšlení nebo k tanci, Sia má vždycky něco v rukávu. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc silných příběhů.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc. Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Jsou tu zprávy. Požár na Poděbradech u Olomouce, v neděli tu vzplály keře u jezer, plameny zasáhly plochu 5 na 5 metrů. Ještě před příjezdem hasičů požár stačili uhasit vodou lidé, kteří se rekreovali u jezer. Příčina požáru zatím není známa, píše o tom report.cz. Druhý zářijový víkend, přesně 12. a 13. září, ožije olomoucké výstaviště mezinárodní výstavou psů Flora Canis. Do tamních smetanových sadů zamíří zhruba 3000 čtyřnohých mazlíčků, kteří budou reprezentovat téměř 330 různých plemen. Pro milovníky zvířat je to tak naprosto ideální tip na skvělý víkendový program.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Z vody můžeme cítit plyn, a to u velké, u hranic. Dnes tu začne pětidenní vypouštění vody z plynovodu po inspekci zařízení GasNet. I když bude voda cítit plynem, je nezávadná a neohrozí říční život, píše o tom web Hranic. Návrat EET se blíží. Podle průzkumu Global Payments o jejím spuštění od začátku příštího roku ví 9 z 10 českých podnikatelů. V průzkumu taky třetina podnikatelů uvedla, že nemá o změně dost informací. Technické přípravy na EET už začaly. Finanční správa už zpřístupnila vývojařům testovací prostředí. Elektronická evidence tržeb má narovnat podnikatelské prostředí a usnadnit každodenní provoz podniků, píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
2: Startuje kvalifikace na poslední tenisový Grand Slam sezóny US Open. Do akce jde dnes přední hráč prostějovského klubu Dalibor Svrčina. O postup v kvalifikaci se střetne po 9:30 večer s Brazilcem Rodriguezem Alvesem.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude, víme, jaké má být počasí v posledním srpnovém týdnu. Dneska konkrétně zhruba 22 stupňů a pak budou teploty ještě letní až tropické. V úterý a ve středu 25, ve čtvrtek a v pátek dokonce 30. A k tomu nás denně čeká 12 hodin slunečního svitu.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, je to naše blesková odpolední doprava. Policejní hlídku máme v Olomouci na Brněnské, jak se jede kolem čajkárny, anebo taky v Holici na Hamerské u masokombinátu. Hlídku nám hlásíte také na Přerovsku v Tučíně, anebo ve Svitavách u tří mostů a na Kapitána Jaroše. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z rapové scény.
1: Metropole.
0: Česká republika. Best info nejen z rapové scény. Jedině na rádiu Metropole.
1: Metropole. Rádio Metropole.
0: A odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla. Dneska padla.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jupi, prázdniny ještě nekončí. Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
2: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
1: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
2: Tak jdeme!
1: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Vyhrajte s Extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
6: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
7: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
6: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
7: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
6: Vstupenky na smsticket.cz.
7: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
9: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáštině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
10: Radio Metropole.
11: Děláme to jinak. Prostě jinak.
10: Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Všichni lidé v našem rádiu, kolegové z obchodního, účetní, technici, reportéři, naše dopravní centrála, vedení a samozřejmě i my, lidé sedící za mikrofonem, vám přejeme skvostný začátek nového týdne. Je pondělí 24. Co podnikat v dalších dnech? V Olomouci nás čeká ještě jeden promenádní koncert ve Smetanových sadech, závěrečná hudební neděle. 30. srpna letošní program zakončí Moravské divadlo Olomouc v Altánku ve Smetanových sadech od 17 hodin. Od 27. do 30. tedy od do neděle se těšíme na Mohelnický Folkfest. Festival odstartuje trojkoncertem na nádvoří hradu Bouzov. Hlavní program pokračuje v areálu městských sadů v Mohelnici a také v přilehlém autokempu. Na dvou scénách od čtvrtka do neděle na Mohelnickém Folkfestu vystoupí přes 40 kapel a také interpretů. A ve Velké Bystřici bude už zítra, tedy v úterý 25. divadlo Mystery detektivní komedie Duchem proti své vůli v amfiteátru ve Velké Bystřici od 19 hodin.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
4: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
5: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
4: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
0: Rádio Metropole. Rádio s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
11: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že nás posloucháte, jsou tu zprávy. Novou výzdobou nás okouzlí Arionova kašna na Horním náměstí v Olomouci. Floristé z olomouckého výstaviště Flora ji vyzdobili instalací z více než tisíce květů v bílé, růžové a fialové barvě. Jde o každoroční úpravu, píše deník. Z olomouckého sloupu Nejsvětější trojice po více než dvou letech konečně mizí lešení. Restaurátoři v těchto dnech slavnou památku odkrývají, takže už brzy na vlastní oči uvidíme, jaký nedávná oprava promění. Samotné ochranné ohrazení ale kolem sloupu ještě nějakou chvíli zůstane. Nový most nám vzniká na třídě 1. máje v Hranicích. Práce jde podle plánu. V současné době probíhá armování a betonáž u obou opěr mostu. Pokud vše půjde jak má, tak se most otevře pro dopravu 17. prosince.
3: Snědli byste za hodinu skoro 200 švestkových knedlíků.
2: To jsou takový lidé. 193 jich spořádal za hodinu o víkendu při soutěži na Vizovickém Trnkobraní vítěz Radim Dvořáček z Ostravy.
4: Tady jsem úplně spokojený s tím. Já jsem doufal aspoň 200, ale nějak to nešlo. Já jsem využil teda, že se mohlo zapít, ale využil jsem to až moc. Myslím, že jsem vypil jak 4 lahve, takže 2 litry vody a to asi byla chyba.
2: Řekl vítězný pojídač švestkových knedlíků z Vizovického Trnkobraní Radim Dvořáček. Ovšem na svůj vlastní český rekord 228 knedlíků tentokrát nedosáhl.
0: Sport.
2: Dvě výhry a jednu porážku má zatím na kontě v domácím mistrovství Evropy tým českých volejbalistek. Ve skupině B jsou aktuálně na druhé příčce za Srbkami a v úterý od 19 hodin je čeká čtvrtý zápas. Naše volejbalistky vyzvou Ukrajinu. Přineseme vám výsledek.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Venku nám dál vládne skoro jasno až polojasno. K večeru nám částečně přibude oblačnost. Vítr nám fouká slabý, proměnlivý. Zítřek pak bude ve znamení šedé oblohy. Čekáme velkou oblačnost, lokálně s deštěm nebo přeháňkami. Meteorologové předpovídají nejvýše 5 mm srážek. Maximální teploty vystoupají k 19 až 23 stupňům. Biozátěž se nám na jihu Olomouckého kraje v úterý zhorší z dnešního 1. stupně na 2.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Olomouci, počítejte aktuálně se zdržením na Velkomoravské postáci, můžeme také na Šibeníku anebo na Hodolanské. Všude si postojíme ale do 10 minut. Na nehodu aktuálně pozor v Bruntále v ulici Rýmařovská a bouralo se také mezi obcemi Rájci, Střebí a Spešov. Policejní hlídka je stále na D-níčce, na trase Vyškov-Říkovice na exitu Hulín Západ, tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
7: Kávou provoněný den vám přeje Relazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
11: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
12: Radio Metropole.
13: Metropole.

0: Metropole.
1: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
0: Metropole. It's 2 a.m. You're the cellular ringing.

0: létu patří koupání, cestování, opalování, grilování a bohužel také komáři. Jednoho hanáckého komára jsme teď pozvali k mikrofonu. Říkejme mu třeba Píchal, jo? Dobře. Píchale, jak se máš?
1: Nazdar, hanáci, no, lítám od rybníka k rybníku, práce nad hlavu.
0: Jasně, rozumíme. Existuje vůně, kterou fakt nesnášíte?
1: Jasné, s klukama moc nemusíme citronelu, levanduli, eukalyptus a třeba z máty se nám úplně krotí sosáky.
0: Aha, tak když se tímhle my lidi navoníme, máme vyhráno a dáte nám pokoj?
1: No, hele, to bych zase nepřeháněl, to bych neřekl. Některé moje slabší komáří kolegy tyhle ty vůně možná můžou odradit, ale my, zkušení komáří harcovníci, my máme furt největší respekt z těch vašich normálních kvalitních repelentů.
0: To je dobré vědět. Píchale, děkujeme za rozhovor a my všichni tady ve studiu ti tleskáme za tvou odvahu. Píchale?
2: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
3: Rádio Metropole.
4: Tvoje odpoledne.
3: Tvoje rádio.
4: Metropole.

Metropole. S námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kde se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky. Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Vítejte u dalších zpráv. Jdeme do našeho regionu. Studentské bydlení v Olomouci je stále nákladnější. Nabídky nájmů v nových bytech v Olomouci jsou až o 13% dražší než na začátku prázdnin. Je to největší skok mezi tuzemskými univerzitními městy. Jednolůžkový pokoj vyjde i na 9 000 měsíčně, píše Deník.
0: Prostějov aktuálně.
1: Basket si budeme moci zahrát na ulici v Prostějově. Na okružní ulici brzy vyroste nové streetballové hřiště. Je jedním z projektů, které si vybrali sami Prostějované v rámci participativního rozpočtu. Podrobnosti má web report.cz.
0: Kroměříž aktuálně.
1: Kroměřížská radnice si nechá zpracovat novou územní studii krajiny, která jí pomůže lépe naplánovat důležitá protipovodňová opatření. Tento zásadní dokument v boji proti velké vodě už schválili radní a hotový by měl být nejpozději v prosinci roku 2028.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Česká vláda si posvítí na prodej kratomu a produktů z CBD. Ministerstva zdravotnictví a vnitra dostala 3 týdny na to, aby připravila změny zákonů, které definitivně zamezí dosavadnímu obcházení pravidel. Oblíbené psychoaktivní látky a obohacené technické konopí tak zřejmě z českých pultů už brzy zmizí.
2: Sport.
1: Světová tour stolního tenisu se přesouvá do Olomouce. Ode dneška do pátku můžeme v Omega centru sportu a zdraví sledovat přední světové stolní tenisty a tenistky na turnaji Feeder Olomouc. Dneškem začínají kvalifikační kola. V pozici nasazené jedničky v hlavní soutěži uvidíme 48. hráče světového žebříčku Lubomíra Jančaříka.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 51 minut. Noc nám začne polojasně, postupně bude na obloze mraků přibývat. Noční teploty nám spadnou k 10 až 14 stupňům. Na horách dokonce až k 6. Zítřek už bude zatažený. Může nám dokonce i sprchnout. Díky tomu je ale míra ohrožení pylem ve vzduchu na celé Hané nepatrná. Alergikům by se tedy mělo dýchat krásně. Zítřejší teploty se vyšplhají k 19 až 23 stupňům.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. To se ale nedá říct na D55 na trase Otrokovice-Hulín před exitem na Pajedla. Bourala tady 2 osobní auta, nyní probíhá vyšetřování, projíždíme opatrně. Na Prostějovsku komplikuje dopravní nehoda cestu mezi obcemi Čbel a Březinky. No a hlásíte nám taky policejní hlídky. Jsou na D1 mezi exity Kojetín a Mořice, ve Zlíně v ulicích Frištácká a Štefánikova. Potkat je můžeme taky na D35 na exitu Křelov. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Nová sezóna

0: do 6. září v prodejnách CCC.
1: Jupi, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
2: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme.
2: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
3: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
4: Legenda, která psala historii české rockové scény.
3: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
4: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
3: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
4: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
3: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
2: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Nový týden, pondělí 24. srpna, přesně za 4 měsíce je tu Ježíšek, kdyby náhodou. A svátek slaví každý Bartoloměj.
2: Ve svý bublině si budu dělat, co chci.
1: A kdo spoukává svíčky na narozeninovém dortu? Moderátor Jan Rosák, kterého známe mimo jiné z legendárního pořadu Riskuj.
3: Příjemné soutěžní odpoledne, dámy a pánové, vám všem příznivcům zdravě přiměřeného riskování.
1: Také francouzský hudebník Jean-Michel Jarre a herec Steve Guttenberg z komediální série Policejní akademie.
4: Vaše jméno, kadete?
5: Thompsonová, pane.
4: Bydlíte blízko?
5: Ne, pane.
4: Vaše telefonní číslo?
6: Jméno.
4: Mahony, pane.
6: Hned se zařaď, Mahony.
1: A slaví také Ron Weasley, tedy herec Rupert Grint, nejlepší kámoš Harryho Pottera.
7: Já se jmenuji Ron. Ron Weasley.
1: Dnešek je i národním dnem vaflí. Dáte si? 24. srpen plný chutí přeje vaše věrné Moravské rádio.
0: Metropole právě dnes.
8: Firma Havelka Uhelné Skaly, dobrý den.
9: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
8: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
9: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
8: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
9: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
10: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
11: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
12: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
11: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
12: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
13: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
14: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
15: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
16: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
13: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
14: No, to určitě.
17: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
0: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš. Luskni.cz.
10: V Mžiku doručíme.
18: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
19: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
7: Radio Metropol.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás připravené další informace, pojďte si je poslechnout. Už budeme moci zase obdivovat sloup nejsvětější trojice v centru Olomouce. Oprava této památky UNESCO je skoro hotová. Dnes se začíná sundávat lešení okolo sloupu. Velká oprava této památky UNESCO už bude brzy hotová. Dnes se začíná sundávat lešení okolo sloupu, informuje o tom na sociálních sítích olomoucký náměstek Miloš Tichý. Technici uklidili trosky zřícené 30-metrové větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku a kovové části odvezli k recyklaci. Příčiny čtvrtečního pádu 31 let starého stroje dál prověřuje policie. Kvůli této události žádá Podštátská radnice kontrolu větrníků v okolí. Téma dále sledujeme.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Případ schozené kazatelny řeší od víkendu policie na Mohelnicku. Ve studené loučce zatím neznámý vandal převrátil myslivecký posed v přírodě. Co se stalo?
4: Neznámý vandal zpátku na sobotu odstranil betonové podložky pod kovovou podstavou mysliveckého zařízení kazatelny a poté ji za použití síly převrhl na zem. Pádem došlo k poškození dřevěné nástavby. Tímto jednáním způsobil škodu odhadem za 35 tisíc korun. Danou událost prověřujeme pro trestný čin poškození cizí věci.
3: Říká k případu za policii komisařka Miluše Zajícová.
5: Propast Macocha a vybrané jeskyně v Moravském krasu se možná budou ucházet o prestižní zápis na seznam UNESCO. Ministerstvo životního prostředí nyní čeká na odborné posudky, které ukážou, jestli má podání návrhu vůbec smysl. Nápad už má ale i své kritiky z řad odborníků, podle kterých tyto lokality nedosahují potřebných světových kvalit.
2: Sport.
3: Své nové žebříčkové maximum má tenistka přerovského klubu Linda Nosková. Ve světovém žebříčku nově vyskočila na 6. místo. Vítězka letošního Wimbledonu je nyní o jednu pozici v žebříčku nad olomouckou rodačkou Karolínou Muchovou.
0: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. To na sebe.
6: Víme, jak bude, ačkoliv v minulém týdnu mapička výstřech od meteorologů hýřila všemi barvami, dnes tam máme jen jednu, zelenou. A to znamená, že žádná výstraha momentálně není. Zmizela i dlouhotrvající výstraha před rizikem požáru. To bude zřejmě tím, že nám teď v posledních dnech trochu sprchlo a nějaké ty dešťové kapky by mohly spadnout i zítra. V úterý totiž očekáváme velkou oblačnost a lokálně déšť nebo přehánky. Rtuť teploměru zítra vyleze nejvýše k 23. Vítr bude foukat mírný.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. Na Olomoucku jezdíme bez komplikací, jen v Tážalech si na průtahu dáme pozor na policejní hlídku. Konkrétně stojí na křižovatce s odbočkami na Blatec a Charváty. Pomáhají a chrání taky na D1 na exitu Kroměříž Východ, v Otrokovicích, v ulici Napajedelská a taky v Napajedlech v ulici Kvítkovická. Potkat je můžeme taky v Bystřici pod Hostýnem v ulici Holešovská. Hlásíte nám i jednu nehodu dvou osobáků, a to na výjezdu z Valašského Meziříčí ve směru na Slavice. Projet je tudy možné. Přejeme vám bezpečnou cestu.
2: Rádio Metropole.

0: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
5: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě, Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
7: Posloucháš? Radio Metro.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Let's go. Sounds good.

0: první doušek. Ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
1: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
3: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáštině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
6: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, pobaví nás nejvíce.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Radio Metropole.
9: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
10: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
8: Metropole.

0: nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Dělidla. T-motor.cz.
5: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: Radio Metropole.
7: Nehrajem si, hrajem jinak.
6: Metropole.
7: Prostě... Jinak.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Jak zakončit prázdniny v Olomouci? Například ve Smetanových sadech. Tady v sobotu proběhne Šantovka Family Day. Víc určitě už teď na olomouc.cz. Velkou slávu chystají o víkendu taky Hustopeče nad Bečvou. Hudba, kultura, historie. Jak píše Report.cz, v rámci Hustopečských dnů vystoupí třeba Václav Neut Bárta anebo slovenští Backwards. Máte rádi čísla? Milujete faktury, doklady a potvrzení? Je kalkulačka vaše nejlepší kámoška? Tak to jste náš člověk, protože hledáme účetního nebo účetní. Další informace na radiohana.cz. Tady najdeme taky pozvánku na Tršické hody anebo na Holba Fest. Tak se mrkněte a dál se skvěle bavte.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože

0: Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu.

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B, dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady a zároveň tě rozhýbat. Jeho styl je osobitý, upřímný a plný citu. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Posloucháš?
1: Radio Mef.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný

Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: Nehrajem si, hrajem jinak.
0: Metropole.
1: Prostě jinak.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Culture Beat. Německé taneční legendy, které už od 90. let baví fanoušky svým energickým a chytlavým stylem. Jejich hudba je jako ta klasika, co nikdy nezestárne a pořád tě dostane na parket. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou dávku taneční historie.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.
0: Víc

0: Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z rapové scény.
1: Metropole.
0: Česká republika. Best info nejen z rapové scény. Jedině na Rádiu Metropole.
1: Metropole.
0: Rádio Metropole.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.
0: Metropole.

Tady je tvoje metropole. Bizarre Inc. jsou dva britští DJové, kteří v 90. letech ovládli taneční scénu svými chytlavými house a technobeaty. Jejich hudba je jako ten kámoš, co ti na párty vždycky přinese pořádnou dávku energie a groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Raye Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 23 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Víc muziky.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě pozveme na slunečný ostrov, protože Chris Kapp přináší do éteru vibe, co voní po Karibiku a létě. Jeho hudba je mix reggae, popu a chillových tónů, co tě obejmou jako teplý vánek. Chris je jako ten pohodář, co přijde v žabkách i na vážnou schůzku a nějakým způsobem to vždycky funguje. Jeho hlas je příjemný, jeho styl uvolněný a energie nakažlivá. Zůstaň s námi. Metropole tě teď přesune na pláž

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Prázdniny se blíží do finále a na našem rádiu se díváme do hvězd s astrologem Tondou Baudyšem. Tondo, ahoj, jaký bude poslední celý prázdninový týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. No tak on ten konec prázdnin, tam už slunce se nasouvá do znamení Panny a to je předzvěst pracovních záležitostí i určitý organizační chaos s tím související, který je vidět zejména pátek a v sobotu, kdy Merkur a slunce vytváří kvadrát na Uran, jo, tam lidé něco doma jako předělávají nebo nějaký velmi organizačně komplikovaný cesty se můžou lidem dít a i takový ty renonci jako ty tahy z jižní Evropy uspaný nebo na letištích trochu chaos, jo, to je tu velice jako předvídatelný.
1: Dobře, počítáme s tím, že plno lidí se bude samozřejmě vracet z dovolené, to je pro konec srpna tak nějak typické, očekávané, ale já na tobě vidím, že ty nám ještě něco chceš říct.
2: No hele, nerad přiznávám, že zejména pátek a sobota mi připadají být nervově hodně jako zranitelný, přetížený. Střečkovat, netrpělivost, nevhodná slova, lidi podrážděný z toho, že končí léto, zase do práce, děti chaos, jo, takže ten, kdo si uchová tu nervovou rovnováhu tenhle víkend, tak je z mého hlediska vítěz.
1: Léto pomalu končí, ale podráždění být v žádném případě nemusíme. Návraty z dovolené i přípravy do školy zvládneme spolu, v pohodě, věřte mi. Jsme s vámi a taky s Antonínem Baudyšem, náš rádiový astrolog, u nás mluví každé pondělí.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.
0: Letní vibe Rádia Metropole.

Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti přinesem.

Tady je tvoje metropole. BB Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě hodně dozvíš.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože Taylor

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Public, kapelu, která do hudby vnáší svěží zvuk a energii. Jejich skladby jsou plné chytlavých melodií a silných emocí, které tě nenechají v klidu. Public jsou jako ti kámoši, co ti vždycky zlepší náladu a přinesou pořádnou dávku pozitivní energie. Jejich styl je moderní a osobitý.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Natena Do, britského producenta. Jehož taneční tracky jsou plné energie a chytlavých beatů. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný song, aby ses rozhýbal. Natena Do je známý svým svěžím stylem a schopností spojit různé žánry do jednoho tanečního mixu. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořád

Olé, tady je tvoje Metropole a dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku. Lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak. Nevtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozzáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme další skvosty.

Tady je tvoje Metropole a dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další

tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

tady je tvoje metropole. Dave Ott je americký DJ, producent a remixér, který ve světě taneční hudby patří mezi špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a groovu. Dave Ott umí spojit moderní zvuk s taneční atmosférou a roztančit každého. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit –

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu,

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Perry, zpěvačku, která v sobě spojuje sílu i jemnost a dokáže srdce posluchačů dobít svým charizmatem. Její hlas má ten správný šmrnc, který tě chytí hned na první poslech a nepustí. Perry je jako kámoška, která tě vždy podpoří a rozesměje a její hudba tě provází těmi nejlepšími momenty v životě. Její styl je svěží a přitom neokoukaný, což z ní dělá hvězdu, kterou rozhodně chceš znát. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme ještě spoustu skvělých příběhů a muziky.

Tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají

0: Espresso macchiato.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou part. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Seamuse Hadjiho, britského DJe a producenta, který patří k legendám house scény. Jeho hudba je jako cesta časem. Přináší energii starých klubů s moderním šmrncem. Seamuse je jako kamarád, co ti připomene, že tanec je jazyk, kterému rozumí všichni. Jeho styl kombinuje groove, melodii a funky rytmy, které tě nikdy neomrzí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje klasiku, která

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právem je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší stále na dosah.

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský, jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci.